0: To byl výběr ze souboru moravských dvojzpěvů opus 29 a 32 Antonína Dvořáka. Zpíval sbor Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Na klavír hrála Ludmila Čermáková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové kvartety Josefa Haydna z opusu 76 patří mezi vrcholná díla kvartetní tvorby. Autor v nich totiž zúročil mnoho roků experimentování, hledání a rozvíjení potenciálu této komorní formy. Zásadní aspekty Haydnovy tvorby, které už léty prověřování prokázaly svou platnost ve formě smyčcového kvartetu, zde vynikají opravdu v nejlepším světle. Současně se v těchto kvartetech nachází další významné novinky, které tato díla posouvají na pomyslný nejvyšší možný stupeň kvartetního mistrovství své doby. Celý opus byl dokončen v roce 1797 a dva roky na to byl vydán ve Vídni a v Londýně. Pojďme si nyní vyslechnout v pořadí šestý smyčcový kvartet S-dur z opusu 76 Josefa Haydna, a to v mistrovském podání Panochova kvarteta.

0: Dozněl smyčcový kvartet S-dur číslo 6 opus 76 Josefa Haydna v podání Panochova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Edward Elgar byl anglický hudební skladatel, působící v 19. a 20. století. V kompozici byl samoukem. Přesto je ale jeho tvorba velmi rozsáhlá, zanechal po sobě necelých 100 opusů. Z Elgarova díla jsou důležité jeho dvě symfonie As-dur a Es-dur. Z koncertů je významný houslový koncert H-mol a violončelový koncert E-mol. Dále oratorium opus 38 a velmi úspěšné jsou rovněž jeho variace pro velký orchestr Enigma. Z komorních děl je velmi oblíbená introdukce a Allegro opus 47 z roku 1905 pro smyčcové kvarteto a smyčcový orchestr. Dále smyčcový kvartet E-mol opus 83 a také klavírní kvintet A-mol opus 84. My si dnes z Elgarova díla vyslechneme jeho první symfonii As-dur opus 55. Hraje symfonický orchestr BBC Londýn, který řídí Sir Andrew Davis.

Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 1 Asdur opus 55 Edvarda Elgara. Hrál symfonický orchestr BBC Londýn, který řídil Sir Andrew Davis. Arcangelo Corelli byl italský barokní hudební skladatel a houslista. Působil v několika evropských městech, nakonec zakotvil v Římě. Největší význam Corelliho pro dějiny hudby spočívá v rozvoji formy concerto grosso, kterou sice převzal od Alessandra Stradelli, ale dal jí jméno a dovedl jí k formální dokonalosti. Takže se stala vzorem například pro Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha anebo pro Georga Friedricha Händla. Z Corelliho tvorby dnes vybíráme Concerto Grosso C-dur číslo 10. Hraje slovenský komorní orchestr, který řídí Bohdan Varchal.

0: Na stanici D-dur dozněla poslední skladba dnešního hudebního bloku, a sice Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Hrál slovenský komorní orchestr, který řídil Bohdan Varchal. Příjemný zbytek dne, pokud možno, ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Do roku 2003 jsem vyslechnul stovky koncertů u nás i v zahraničí. Slyšel tisícovky hudebníků a poznal desítky odlišností v provedení stejných skladeb. Viděl jsem nadšené i rezervované publikum, ale neslyšel například živé provedení Mozartovy serenády B-dur dle Kechlova řazení dílo 361. A přitom jde o skladbu mimořádnou, věnovanou 13 dechovým nástrojům a ve světě známou pod označením Grand Partita. Ostatně vzpomeňte na úvod Formanova Amadea a na obdivné vyznání Antonia Salieriho věnované právě této skladbě. Od prvních taktů se vás dotýká dokonalost se zvukovou i melodickou jedinečností.

0: Tak to byla první věta Mozartovy serenády B-dur. Myslím, že většina posluchačů, kteří třeba se nevěnují vážné hudbě tak intenzivně, má spojeného Mozarta se soundem spíš smyčcových nástrojů díky malé noční hudbě, ale ono to tak kvantitativně nevychází. Mozart má samozřejmě koncerty či koncertantní skladby pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, basetový roh, ale nic nenapsal pro trubku. Víme proč?
1: To je těžká otázka. Samozřejmě teď budu spekulovat. Možná se mu zdála trubka příliš zvukově vázána na předchozí éru baroka, nebo nepoznal hráče, trumpetistu, který by jej inspiroval a vyzval k napsání koncertu tak, jako to učinil třeba klarinetista Anton Stadler. Mohl si také říci, že skvělý koncert pro trubku už napsal Josef Haydn a také jeho otec, papa Leopold, a nechtěl jim konkurovat, ale je možné, že těch důvodů může být ještě mnohem více. Je to spekulace.
0: Faktem zůstává, že Mozart vnímal dechové nástroje asi geniálně, myslím, že to dechař může
1: naprosto
0: posoudit, a že každá jeho skladba je vlastně průbířským kamenem hráčské kvality. Byť se dnes hraje na úplně jiné nástroje s daleko vypracovanější mechanikou, než byla v Mozartově době.

0: To byla část z prvního menuetu z Mozartovy Grand Partity, serenády pro 13 dechových nástrojů.
1: Tady u té skladby je ta 13 nějaká sporná.
0: V autografu je jen 12 dechových nástrojů. Hoboje, klarnety, basetové rohy a fagoty jsou po dvou a 4 celestních rohů.
1: Čili chybí tam co?
0: A 13. nástrojem je kontrabas. Jenže v prvním vydání v roce 1803, 12 let po Mozartově úmrtí, se objevuje volba mezi kontrafagotem a kontrabasem. Dokonce i v tomto pořadí. A později vyvstala otázka i mezi basetovými rohy a basetovým klarinetem.
1: Klarinetem, ano. Já jsem čekal, kdy to slovo klarinet se objeví v tomto pořadu a je to hned na první stránce. Takže
0: logicky.
1: Pro basetový klarinet Mozart napsal svůj slavný koncert A-dur a také kvintet A-dur. Altový klarinet, jak mu říkali, se objevil v roce 1770 a Stadler na něj hrál v Praze 16. října roku 1791. Premiéru koncertu A-dur. Mozart miloval zvuk klarinetu i basetového rohu, nicméně se objevily i snahy hrát party basetových rohů na basetové klarinety. My máme nahrávky berlínských filharmoniků a u nich je naprostá záruka věrohodnosti. Takže?
0: Tady se s potěchou pochlubím, protože mě klarinetista ze sekce berlínských filharmoniků, pan profesor Wurlitzer, který je mimochodem synem legendárního výrobce klarinetu a basetových rohů v Německu.
1: A elektronických pian,
0: mimo jiné. Tak ten mě upozornil na to, že tatínek jim připravil dva skvostné basetové rohy a že pořídili novou nahrávku. Bavili jsme se tehdy samozřejmě i o té alternativě. On ji naprosto vylučoval. Takže máme tedy nahrávku, kde berlínští filharmonici hrají, a podotýkám, bez dirigenta, nahrávka pořízená v roce 82 i na tyto nové basetové rohy firmy Wurlitzer, ale to byly sekvence, které jsme doposud zahráli. To, co nabídneme teď, a bude to adagio, druhý menuet a závěrečné finále, natočili titíž berlínští filharmonici o několik desetiletí dříve a za řízení Karl Bema. A tam je kontrabas.
1: Jiří, ještě drobnou instruktáž do rozdílu mezi basetovým rohem, basetovým klarinetem, altovým klarinetem a běžným klarinetem?
0: Ten rozsah basetového klarinetu je o tercí větší, čili až do toho C. Jinak podobné fajfkovité zakřivení, jako má saxofon, ale jako má i basetový roh. Basetové rohy měly jiná ladění, mají daleko užší menzuru hubičky a i ten tón celkově je trošku subtilnější. Ale jak už jsem avizoval, Mozart tyto nástroje přímo zbožňoval. Napsal jim mimo jiné i pětici divertiment.
1: Jiří, kdybyste ještě byl tak laskav a doplnil naše vzdělání o rozdíl mezi klasickým klarinetem, basetovým rohem, altovým klarinetem, basetovým klarinetem a jinými klarinety a rohy.
0: Ano, takže samozřejmě jiná menzura, tedy dnešní nástroje jsou širší, mají objemnější zvuk. Rozdílnosti zjevné, basetové rohy i basetový klarinet mají spíš takový fajfkovitý tvar. A rozsahem basetový klarinet je ještě o tercí níže, než je klarinet. Basetové rohy měly i odlišné ladění. Vždy se to řadilo do té sekce klarinetů. Nicméně byly samozřejmě i A basetové rohy, ale ponejvíce v ladění in F a in G.
1: Takže děkujeme za doplnění manka ve vzdělání.
0: A já musím říct, že já jsem taky odstranil své posluchačské manko a že v roce 2003 jsem díky studentům Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze a dirigentu Liboru Peškovi slyšel poprvé živé provedení Mozartovy Grand Partity, nebo chcete-li jeho šťastné třináctky.
1: Mozartovu Grand Partitu hrají berlínští filharmonikové, řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Uvádějí-li se díla Antonia Vivaldiho, často u nich najdeme dvě písmena, RV a číslo. RV, to je zkratka pro

Triumfr Zeichnis, tedy seznam nebo katalog Vivaldiho děl, který uspořádal dánský muzikolog Peter Riom. A číslo v tematicky vedeném seznamu. Od sonát přes koncerty, duchovní díla, světské kantáty až k operám. Plus samozřejmě díla ztracená nebo ta, u nichž není jisté Vivaldiho autorství. Téměř přesně 500 děl z tohoto více než 800 položkového seznamu pak tvoří koncerty. Pod signaturou RV539 najdeme i dnes velmi oblíbený koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a basso continuo F-dur. Poslechněme si první větu, a to v nahrávce Tima Kálstra, Stephena Stirlinga, ansámblu City of London Baroque Symphonia a řídícího Nikolase Kremera u čembala.

Do obdivuhodného písňového cyklu, asi nejznámějšího Schumannova souboru písní, teď vstoupíme s proslulým finským baritonistou Jormou Hinninenem a klavíristou Ralfem Gotonim. Láska básníkova, Dichter Liebe, hudební skvosty Roberta Schumanna na verše Heinricha Heineho. Píseň V překrásném měsíci máji. To je romantika, doslova.

Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Béla Bartók, koncert pro orchestr a jeho čtvrtá věta Intermezzo Interrotto. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, koncert pro housle a orchestr D-moll, tedy ze dvou ten méně známý. V finále hraje Miroslav Ambroš a Ladies Orchestra.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando de Lasso procestoval celou Itálii

svých dvojsmyslů, vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Jeremiah Clarke, pátá část Rondo, pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Welles a The Welles Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou, proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchester Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Následuje madrigál frankovlámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigál Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Každá ze čtyř symfonií Johannesa Brahmse v průběhu let dostala jakési přízvisko, přívlastek, jenž ji charakterizuje. První je patetická, druhá pastorální, třetí heroická a čtvrtá elegická. Nás bude v příštích minutách zajímat ta třetí, dílo zralého 50-letého mistra, prvně uvedené v roce 1883. Dirigent Hans Richter o něm hovořil jako o Brahmsově eroice. Obávaný hudební kritik Hanslick ji označil za umělecky nejblíže k dokonalosti. Premiéru měli v rukách vídeňští filharmonikové. Nám zahrají ti berlínští pod taktovkou Claudia Abáda. A to překrásnou třetí větu. Jejíž melodie se mnohokrát objevila i v populární hudbě či ve filmu. Frank Sinatra na ní zpíval Take My Love. Mimo jiné provázela americko-francouzský film s Ingrid Bergmanovou a Yvesem Montanem ve francouzštině nazvaný Aimez vous Brahms, máte rádi Brahmse. Ostatně Montan pak na onu melodii naspíval jeden svůj slavný šanson. Ale teď v té původní podobě, jak se zrodila v hlavě velkého Brahmse a jak zní ve třetí větě symfonie číslo 3 F-dur. Berlínští filharmonikové Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: François Couperin, Dulian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Wolfgang Amadeus Mozart, rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Teď bude znít šestá píseň beze slov z pátého sešitu cyklu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Walter Gieseking.

Aleatorika je kompoziční metoda pracující s prvkem náhody či libovůle. Skladatel určí hráči jen některé parametry hudebního projevu, v ostatních mu nechá volnost. Například dá několika hráčům pokyn, aby po dobu 10 taktů opakovali 5 určitých tónů v libovolném rytmu a pořadí. Výsledek takové souhry je tedy nepředvídatelný a náhodný. Aleatorika může být více či méně řízena skladatelem nebo dirigentem. Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

Jan Václav Hugovo Říšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

President Obama.

O té, jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimi se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu. Ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost. A pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Málo kterého milovníka baroka, byť je to ctitel velkého Bacha, nepotěší i hudba jeho současníka Händla, která je všeobecně považována za jasnější a radostnější, Bachova zase za hlubší a sofistikovanější. Netřeba ale jistě srovnávat a zobecňovat, hudba sama promluví dost výstižně. Toto je část líbezné sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur Georga Friedricha Händla, a to v nahrávce členů Akademie svatého Martina.

Wolfgang Amadeus Mozart. Druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

0: Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.
1: Henry Purcell, sonáta číslo 11, F-moll, hraje The Purcell Quartet.

Johann Nepomuk Huml, bratislavský, tehdy tedy prešpurský rodák, současník a přítel Beethovena, oslavovaný klavírista, skladatel i pedagog a autor ceněné klavírní školy, dirigent. Také muž obchodního ducha, který se postaral o lepší podmínky a ochranu autorských práv pro skladatele při vydávání děl. Nás ale samozřejmě Huml zajímá jako skladatel, mimo jiné autor 7 klavírních koncertů. V tomto případě koncertu číslo 3 a moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lyrický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kancónu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňevskaja, londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století, Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás zvu k poslechu hudby našich a světových skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a dovoluji si vám nabídnout tato díla. Valčíky Johannesa Brahmse, symfonickou fantazii Petra Iljiče Čajkovského Bouře, sonátu pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka, symfonii S-dur Antonína Reichy, tři věty z baletu Petruška, ale v úpravě pro klavír od Igora Stravinského, koncert pro dva klavíry číslo 2 S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho a konečně symfonii číslo 4 romantickou Antona Brucknera. Začneme hudbou velmi pohodovou, ba některými skladbami i velmi populární. Německý skladatel Johannes Brahms byl nejen mistrem velkých symfonií, koncertů a komorních skladeb, ale proslavil se i díly drobnějšími. Asi nejpopulárnějšími z nich jsou uherské tance. Avšak velmi půvabný je i jeho cyklus Valčíky. Zvláště jeden z nich, Valčík A-dur číslo 15, získal velkou oblibu po celém světě. Poslechněte si celý cyklus. Na klavír hraje Matthias Kirschner-Reit.

0: Matias Kirchnereit hrál valčíky Johannesa Brahmse, skladatelovo dílo 39.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedno z nejsugestivnějších děl velkého symfonického repertoáru. Fantazie předehra bouře Petra Iliče Čajkovského podle hry Williama Shakespearea. I provedení bude velmi sugestivní. Státní akademický orchestr někdejšího Sovětského svazu řídí Jevgenij Světlanov.

0: Státní akademický symfonický orchestr, řízený Evgeniem Světlanovem, hrál fantazii předehru Petra Iljiče Čajkovského Bouře, komponovanou podle stejnojmenné hry Williama Shakespearea.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní jedno z nejzajímavějších a nejpůsobivějších děl 20. století. Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartóka. Nahrávka je exhibicí dvou klavíristů, kteří kdysi velmi často společně vystupovali jako klavírní duo. Peter Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí nástroje hrají Václav Mazáček a Jiří Svoboda.

0: To byla sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje Bély Bartolka. Na klavír hráli Petr Topercer a Marian Lapšanský. Na bicí Václav Mazáček a Jiří Svoboda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: U mikrofonu je stále váš dnešní průvodce Bohuslav Vítek. Nyní nahlédneme do oblasti českého hudebního klasicismu. Z dlouhé řady symfonií Antonína Reichy si největší popularitu stále zachovává symfonie S-dur. Důkazem popularity mezinárodní je i naše nahrávka. Symfonický orchestr města Wuppertal řídí známý německý dirigent a muzikolog Peter Gülke.

0: To byla symfonie Es-dur Antonína Reichy. Symfonický orchestr z Wuppertalu řídil Peter Gülke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba baletní pantomimy Petruška od Igora Stravinského se stále těší velké oblibě. Známá je ovšem především z původní orchestrální verze. Skladatel však později sestavil třídílnou svitu pro klavír s názvem Petruška, tři věty z baletu. O tom, jak je krkolomně náročná, nás nyní přesvědčí skvělý Maurizio Pollini.

A opět zde máme dílo pro dva sólové klavíry. Tentokrát však zde nepůjde o novodobější tvorbu, ale o typické koncertantní dílo doby romantické. Uslyšíme koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje duo Genova a Dimitrov, Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Ulf Schirmer.

0: Duo Genova a Dimitrov a Mnichovský rozhlasový orchestr řízený Ulfem Schirmerem hráli koncert pro dva klavíry a zdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující rozsáhlé dílo bude mimořádné nejen svou mistrovskou kompoziční výstavbou, ale i provedením. K nejslavnějším symfoniím z jejich celkové devítidílné řady Antona Brucknera patří nejspíše symfonie číslo 4. Už sama svým názvem romantická se hlásí k tomuto období. V 50. letech, kdy náš suprafon budoval svůj poválečný archiv, pozval k její nahrávce předního německého dirigenta moravského původu France Konvičního. Tato nahrávka Brucknerovy 4. symfonie je zároveň skvělou vizitkou tehdejší úrovně České filharmonie.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí přátelé, tři slovanské rapsodie Antonína Dvořáka slýcháme v cyklu poměrně zřídka. Bohuslav Vítek vás tedy zve k jejich poslechu a těší se s vámi na provedení v nastudování České filharmonie. U jejího pultu ve studiu stanul muž, který nebýval častým hostem tohoto orchestru a byli jsme zvyklí vídat ho spíše v operních divadlech. Bohumil Gregor však byl pozván, aby právě s Českou filharmonií natočil významné Dvořákovy orchestrální skladby. Tři slovanské rapsodie jsou součástí tohoto velkého a úctyhodného projektu. Slovanské rapsodie Antonína Dvořáka jsou jakýmisi rozsáhlejšími orchestrálními protějšky populárnějších slovanských tanců. Jedná se o tyto skladby. O slovanskou rapsodii číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur. Mimochodem ta začíná stejně jako Smetanu Vyšehrad, solovou harfou. Česká filharmonie a Bohumil Gregor.

0: Tří slovanské rapsodie Antonína Dvořáka, číslo 1 D-dur, číslo 2 G-mol a číslo 3 Asdur, opus 45, hrála Česká filharmonie. Provedení řídil Bohumil Gregor.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jadrný symfonický zvuk spíše v populárnějším ladění vystřídá nyní zvuk mnohem komornější s výrazem závažnějším. Říkává se, že vrcholem Beethovenovy tvorby je devátá symfonie či Missa Solemnis. Často se ale zapomíná na jeho vrcholné smyčcové kvartety, kterými se skladatel už ocitl jakoby v jiném, modernějším světě. Nemáme na mysli jenom hudební řeč, ale i netradiční hudební formu. Jeden z těchto kvartetů, kvartet číslo 14, cis-mol, Beethovenovo dílo 131, mimochodem zmíněná devátá má opus 125, je například zajímavý i tím, že je sedmivětý. Jeho interpretace je velmi náročná. Proto nás velmi těší, když se obtížných partů s úspěchem zhostí naše soubory. My nyní toto dílo, Beethovenův smyčcový kvartet cis-mol, uslyšíme v podání Vihanova kvarteta. Podotkněme ještě, že toto sdružení natočilo celý Beethovenovský komplet.

Vihanovo kvarteto mistrovsky provedlo smyčcový kvartet číslo 14 cis mol, díl 131 Ludvíga van Beethovena.

Konečně přichází na řadu i hudba vokální a podotýkám, že bude velmi působivá. Bohuslav Martinů, jak známo, zkomponoval na text Miloslava Bureše komorní kantátu Otvírání studánek. Už méně se ví, že po ní následovaly podobné kantáty ještě tři a řekněme rovnou, že se ocitají zcela neprávem ve Stínu studánek. My nyní uslyšíme poslední z nich, kantátu Mikeš z hor, vyprávějící alegorický poetický příběh o kozlíkovi žijícím nitru Vysočiny v kraji, který oba tvůrci milovali a nechávali se jim po celý svůj život inspirovat. Mimochodem, poslouchejte pozorně, v jednom místě Mikeše se ozve téma domova, důvěrně známé právě ze studánek. Zpívají Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Kchýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kchýn. Hrají Petr Messierer, housle, Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Boguňa, klavír. Bohuslav Martinů, Mikeš z hor, komorní kantáta na text Miloslava Bureše.

0: To byla komorní kantáta Bohuslava Martinů na text Miloslava Bureše Mikeš z hor. Zpívali Milada Čejková, soprán, Vladimír Doležal, tenor a Chýnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Chýn. Hráli Petr Messierer a Jan Kvapil, housle, Jan Talich, viola a Stanislav Bogunia, klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Následující nahrávka, již nás nyní čeká, je velmi zajímavá. V prvé řadě jde o základní dílo světové houslové literatury, jedno z největších. O houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Přední německá houslistka Anne-Sophie Mutterová jej poprvé natočila kdysi na počátku své hvězdné světové dráhy. Po letech s ním přijela na Pražské jaro, kde nás nadchla novým a osobitým pojetím. Důvěrně známý part osvobodila od pózy a zaběhlých interpretačních tradic a obdařila jej novým zajímavým výrazem, nabitým nevídanou muzikalitou, ale především svým vlastním názorem, který slavné Beethovenovo dílo představil jakoby znovu zrozené, aniž by došlo k jakémukoliv zpronevěření se vůči původnímu notovému záznamu. Naštěstí Anne-Sophie Mutterová toto Beethovenovo dílo natočila na CD a já vám, milí přátelé, tuto nahrávku nyní nabízím. Ludwig van Beethoven, koncert pro housle a orchestr D-dur, díl 61. Hraje Anne-Sophie Mutterová. New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Anne-Sophie Mutterová a New Yorkská filharmonie přednesli koncert pro housle a orchestr D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena. Provedení řídil někdejší šéf-dirigent tohoto orchestru Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás srdečně zdraví Bohuslav Vítek. Nyní nás čeká půvabná svita pro dechové nástroje francouzského skladatele Daria Mioda, krb krále Reného. 7 různých nálad, každá s určitým obsahem, týkajícím se života kruhu znešených i lidových, nás uvádí do prostředí malebné Provence, kde v 15. století žil oblíbený vladař král René. Účinkují naši přední instrumentalisté Bor Mihule,

Flétnista Libor Mihule, hobojista Josef Vaček, klarinetista Vladimír Hůlka, hornista Zdeněk Uher a fagotista Jindřich Svárovský přednesli svitu pro dechové kvinteto Dária Mioda Krb krále Reného.

Zůstaneme ve zvuku stále komorním. Jistě nás potěší brilantně zahraný Bach na klavír, byť zastánci autenticity upřednostňují čembalo či kladívkový klavír. Ruský pianista Andrej Gavrilov je známý zastánce interpretace baroka na novodobý nástroj, který dokáže odhalit, byť to není vyžadováno, mnohem širší výrazovou škálu než zmíněné instrumenty autentické. Ze slavné sbírky francouzských svit Johanna Sebastiana Bacha vybíráme v podání Andreje Gavrilova svitu číslo 5 G-dur.

0: To byla pátá francouzská svita G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Andrej Gavrilov.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Sedmou symfonii D-moll Antonína Dvořáka uvádíme na naší stanici Český rozhlas D-dur poměrně často. Jedná se o reprezentační díl české národní hudby, jež se plně vyrovná nejlepším skladbám tohoto žánru ve světovém měřítku. Dnes jejím prostřednictvím zavzpomínáme na zajímavou událost, jež v roce 1963 prolétla světovými médii a přinesla nám velkou radost. V prestižní Mitropoulosově dirigentské soutěži v New Yorku zvítězil, ještě společně s mladým Claudiem Abbádem, náš Zdeněk Košler. Sympatický mladý muž dostal na základě tohoto úspěchu tehdy okamžitě nabídku natočit u nás poprvé ve stereofonii právě tuto Dvořákovu sedmou symfonii. Jde tedy o snímek památný, který co do své umělecké hodnoty obstojí dodnes. Tak tedy Dvořákova symfonie číslo 7 D-moll v provedení České filharmonie a mladého vítěze Mitropoulosovy soutěže Zdeňka Košlera.

Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích, doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32-letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy Faunovo odpoledne. Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

Johann Sebastian Bach a árie ve formě fugy Ich will nur dir zu Ehren leben z Vánočního oratoria. Zpívá Petr Schreier, hraje Staatskapelle Dresden.

Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schoendoerwerth.

D-dur, vaše tónina. Romantik Charles Gounod se proslavil operou Faust a duchovní skladbou Ave Maria postavenou na harmonickém základu Bachova preludia C-dur z temperovaného klavíru. Jeho hudba je jemná, melodicky nápaditá, svěží a lyrická, jak po pomalém úvodu uslyšíme v první větě jeho malé symfonie pro 9 dechových nástrojů. Hraje soubor Münchner Bläser Akademie.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jean-Baptiste Lully vstoupil na francouzský dvůr ve věku 13 let jako páže a domácí učitel. Pak se stal skladatelem, později ještě intendantem královské komorní hudby, zodpovídal mimo jiné za vedení prestižního královského orchestru 24 královských houslí a převážnou část své veleúspěšné kariéry věnoval komponování oper a baletů. Bylo by jich ještě víc, kdyby ho nepostihla ona kuriózní smrt. Při taktování kovanou tyčí o zem si poranil palec u nohy. Do rány se dostala sněď a na její následky 55-letý barokní mistr zemřel. A my si teď jeho génia připomeneme orchestrální šakonou G-dur z opery Féton. Muzika Antiqua Köln hraje pod taktovkou, pod novodobou taktovkou Reinharda Gébla.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Accademia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

O své první vídeňské opeře, Únosu ze Serailu, napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci. V opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě, všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek. Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

Antonín Dvořák, slovanský tanec číslo 3 a zdur pro klavír na čtyři ruce. Hrají Marián Lapšanský a Petr Topercer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 000 lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sull'ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

Jako všichni instrumentalisté, i harfisté a většinou harfistky mají své oblíbené skladatele, kteří jim zkrátka napsali ta nejkrásnější díla. Z barokní éry asi většina hráčů na harfu zmíní na předních místech harfový koncert B-dur Georga Friedricha Händla. On je totiž skutečně obdivuhodně půvabný. Tady je finální věta, v níž harfu rozezní Ursula Holliger a The English Concert vede Trevor Pinnock.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Hector Berlioz, Korsár, koncertní předehra opus 21. Hraje Londýnský symfonický orchestr, řídí André Preven.

Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb. A byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonaty pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jméno Jordi Savall patří katalánskému hráči na violu da gamba, hudebnímu vědci a také skladateli a zakladateli několika světově proslulých souborů, orientovaných na historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ostatně dva z nich nám teď nabídnou hudbu španělského mistra první půle 16. století Cristobala de Morales. Jeho moteto Jubilate Deo Omnis Terra, oslavujte Hospodina všechny země, zaspívá La Capella Real de Catalunya, založená Savalem v roce 1987. Hrát bude Esperion, který Jordi Savall založil už v roce 1974. Hudba Cristobala de Morales.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la Polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Zaspívá nám Fritz Wunderlich, nezapomenutelný německý lyrický tenorista, který zářil především v mozartovském repertoáru a bohužel také se shodou okolností dožil pouze necelých 36 let jako Mozart. V roce 1966 Wunderlich zemřel po pádu ze schodů, jen pár týdnů ho dělilo od jeho debutu v newyorské metropolitní opeře. Naštěstí máme dochovány nahrávky jeho zpěvu jako doklad jeho talentu. My ho teď zastihneme jako prince Tamína v Mozartově poslední opeře Kouzelná flétna ve chvíli, kdy mu tři dámy ukázaly obrázek princezny Pamíny, dcery královny noci. Tamino je uchvácen její krásou a zpívá takzvanou obrazovou árii. Je kouzel plná zdeta tvář. Fritze Wunderlicha doprovodí berlínští filharmonikové vedení Karlem Böhmem.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Moderní hudba si nemůže, i když se to mnohdy tvrdí, dovolit všechno. Zmnožení prostředků a možností neznamená rozmnožení volnosti. Čím více volností, tím více kázně.
2: To je citát z Bohuslava Martinu.
1: Ano.
2: To jsou chytrá slova. Bohuslav Martinu byl moudrý člověk a také jeho hudba je chytrá.
1: Ale měl i nádherný smysl pro humor a dokonce bych řekl nadsázku a recesi. To mě nezávisle na sobě potvrdili jak Rudolf Jirkušný, tak i Karel Husa a oba Martinů znali velmi dobře ze společného spolužití v Paříži.
2: Martinů se zajímal i o hudbu, řekněme, nekoncertní. Oslovil jej jazz, zaujala hudba taneční a různé podoby folklóru. Ostatně dozvuky těchto žánrů jsou patrny v řadě jeho skladeb. Dnes se trochu podrobněji zaposloucháme do jeho kuchyňské reví.

0: Tak to byl začátek první části prologu. Zajímavý je nejen tím fanfárovým vstupem trubky, ale i následným rytmickým mateníkem klavíru. Mimochodem, tam se neustále mění metrum taktů.
1: No a je to dobrý nápad od Martinů takhle navodit jaksi atmosféru, nechat publikum soustředit a nechat ho v napětí, co přijde dál. Je to dobrá volba skladatelská.
0: A mohu říci, že těch momentů překvapení je v té skladbě mnohem více. Zmíním se už o obsazení. Vedle nástrojů, které známe z klavírního tria, tedy houslí, violončela a klavíru, jsou to i tři dechové nástroje. Trubka, klarinet a fagot.
1: Čili takový taneční šraml 20. a 30. let. A když si uvědomíme řazení vět s tangem a charlestonem uprostřed, mohu říci, že vlastně jde o divertimento 20. století.
0: A máš pravdu.

0: To, o čem si Lukáši mluvil před ukázkou Tanga a Charlestonu, tedy, že kuchyňská revie je vlastně divertimentem 20. století, to je pravda. Martinů napsal tu skladbu v roce 1927 jako hudbu k taneční kreaci na námět Jaroslavy Krešlové.
1: A bylo to o Velikonocích? A někteří odborníci tvrdí, že jde o hudbu jaksi dixielandového vtipu, jakási taškařice. Jak se ti to zamlouvá, tato myšlenka?
0: Já jsem kuchyňskou revii opakovaně hrál i nahrál a troufám si skromně říci, že o tom asi něco vím. Jednak bych ono opojení a spojování s jazzem bral docela s rezervou, a nejen u Martinu, ale i u Stravinského, členu Pařížské šestky či Ernsta Křenka. Všichni víme, co způsobila Josephine Bakerová, co ragtime, Dixieland, později swing. To podstatné, co muselo autory lákat, byla improvizace a fenomén frázování. Samozřejmě o improvizaci víme své, já jen dodám s politováním, že vlastně dnes v té rovině klasické hudby se improvizuje sporadicky, pokud nebudeme mluvit o těch aleatorních plochách. Ale to, co mě překvapuje ještě víc, já jsem za celou dobu, co se pohybují v hudebním světě, poznal skutečně jen několik báječných muzikantů, kteří z klasického světa, kteří improvizují. Štěpán Rak, Ivan Klánský, Jaroslav Tůma. Ale je to docela neobvyklý stav.
1: No a řekl bych, že ještě větší exotika v našich kruzích je to frázování.
0: To je samozřejmě...
1: To je jakoby úplně cizí technika, kterou nikdo nechápe, co to vlastně je.
0: Já to zkusím trošku upřesnit. Já si myslím, že to, co muselo zaujmout klasické autory, byl právě ten fenomén frázování, protože notace je stejná. Je jedno, jestli hraješ klasickou hudbu nebo jazz. Notaci, party přece mu máš zapsány stejně. Ano. Ale já si dovolím dát dvě malinké ukázky, které nám to trošku osvětlí. Klasický tečkovaný rytmus, osminová nota s tečkou plus šestnáctina. Klasický hudebník to bude hrát přesně v poměru 3:1. Ty, ty, ty, ty, ty, pa, pam, pa. Všichni známe. Tentýž zápis bude jazzový hráč hrát jaksi houpavě, což znamená zkrátí tu dlouhou notu a prodlouží onu krátkou. A ten poměr se standardní notací nedá vůbec vyjádřit. To je jenom pocitové. A může to znít vám, vám, vám, vám.
1: Blíž k triole.
0: Je to něco mezi triolami a je to něco mezi tím tečkovaným rytmem. A ještě problémovější je ta synkopa. Klasický zápis, tedy osminka, čtvrtka, osminka by zněl ta, ta, tam, tim, ty, tim. A teď. Jazzman může hrát vám, vám, vám, vám, vám, vám. Zase blíž k té velké triole. A nebo tip-ti-dap, tip-ti-dap. To je úplně poměr, který skutečně se nedá vyjádřit. Mimochodem, Duke Ellington říkával vždycky, že to, co dělá jazz jazzem, je právě ta jedinečnost v rovině swingu a v rovině jakéhosi feelingu, tedy vnitřní deformace té rytmické struktury, která je hudbě nápomocná.
1: Ale teď ještě to mluvíme o rytmu, ale teď jsou tu ještě akcenty. Přece něco úplně ne jiného, než když zahrajou pa pa pa pa pa pa a ta ta ta ta ta. To jsou úplně jiné, to je jiná muzika.
0: To je jiná muzika. Samozřejmě, já na to už léta tvrdím, že je to odvozeno i od toho potenciálu naší mateřštiny. A já jsem dokonce kdysi dával takový příklad, co ve slovesném konkrétním sdělení dává změna akcentu. Takže byl pozdní večer 1. máj, byl pozdní večer a pokračujeme. Každý akcent změní význam toho základního sdělení. A to platí i v hudbě, samozřejmě. Nicméně...
1: V kuchyňské revii je to jak? V kuchyni ano, to platí, než tam platí
0: tomu,
1: co?
0: Než se k tomu dostaneme, tak já bych si teď dovolil zařadit malinkou ukázku a je to ten Dixieland, o kterém jsi mluvil, o té rovině vtipu. A posuďme potom, jestli Martinu s tímto momentem také pracuje.

0: pěkný Dixík. Jak by tohle hrála dechová sekce České filharmonie? No, příští úctě samozřejmě.
1: Záleží jak která. Já pamatuju dobu, kdy tam byli trumpetisté a trombonisté, kteří k této hudbě měli velmi blízko.
0: Ty jsi nahrál Kuchyňskou reví. Učil jsi spoluhráče frázovat, nebo jak jste se domlouvali?
1: Ne, Lukáši neučil a dokonce možná teď řeknu něco kacířského. Já si nemyslím, že to do Kuchyňské reví vůbec patří. Tento ortodoxní styl frázování. Já to vnímám jako koncertní styl. A říkám dokonce, je to balanc na špičce nože. A nesmí to spadnout do triviálnosti a fádnosti. Ani v rovině klasické představy, ani v rovině toho jazzového feelingu. Zopakuji slova Martinu, čím více volnosti, tím více kázně.
0: Kuchyňskou reví Bohuslava Martinů o čtyřech částech, prolog, tango, Charleston, finále, nám přednesou Jiří Tomášek, housle, Daniel Weiss, violončelo, Miroslav Langer, klavír, Vladimír Rejlek, trubka, Svatopluk Čech, fagot a dnešní spolukomentátor a spoluautor pořadu Jiří Hlaváč, klarinet.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí přátelé, tóny Bachovy partity otevírají večer, v němž zaznějí díla světových hudebních skladatelů. Jmenuji se Bohuslav Vítek a pro příští chvíle jsem pro vás vybral tyto skladby. Po Bachově partitě číslo 1 nás čeká monumentální třetí symfonie Gustava Mahlera. Dále sonáta pro kladívkový klavír S-dur Franze Schuberta a symfonie číslo 8 C-moll Dmitrije Šostakoviče. Nejprve tedy hudba Johanna Sebastiana Bacha. Elizabeth Batyashvili hraje partitu pro klavír číslo 1 H-moll.

0: Elizabeth Batyashvili přednesla partitu číslo 1 H-moll Johanna Sebastiana Bacha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní slíbený Mahler. Jeho třetí symfonie patří k nejrozsáhlejším skladbám vůbec. Obsahově jde o velkou oslavu života, přírody a především lásky. Podle Gustava Mahlera se ve třetí symfonii rozezní celý vesmír. Zajímavé názvy mají jednotlivé věty. Na vašich displejích jsou jejich oficiální označení. Avšak poslyšte, jak je Mahler nazval neoficiálně. Tak druhou větu například v dopise dirigentu Bruno Walterovi nadepsal, co mi vyprávějí květiny. Třetí, co mi vyprávějí zvířata, čtvrtou, co mi vypráví noc, pátou, co mi vyprávějí ranní zvony a vše shrnující šestou, co mi vypráví láska. Obsazení Mahlerovy třetí symfonie D-moll je velmi zajímavé. Základem je velký orchestr, k němuž se připojí solový mezzosoprán a ženský a dětský sbor. Jejich party zhudebňují vybrané texty staroněmecké sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nahrávka, která nás čeká, je jedna z nejlepších. Solový part zpívá Jesse Norman, dále účinkuje koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a chlapecký sbor Wiener Sängerknaben. Vídeňské filharmoniky řídí Claudio Abbado.

0: Rozsáhlá a působivá závěrečná část, co mi vyprávěla láska, uzavřela monumentální třetí symfonii Gustava Mahlera. Vídeňské filharmoniky řídil Claudio Abbado, dále účinkovali sopranistka Jessie Norman, koncertní sdružení sboru Vídeňské státní opery a Wiener Sängerknaben.
1: 1. Český rozhlas D-dur. Milí
0: přátelé, po velkém orchestrálním díle nám jistě přijde vhod skladba menších rozměrů, ale především komorního zvuku. Mezi takové patří klavírní sonáta S-dur France Schuberta. V Deutschově katalogu skladatelovy tvorby má číslo 568. Na kladívkový klavír hraje Trudelis Leonard.

0: To byla sonáta pro kladívkový klavír Es-dur Franze Schuberta. Slyšeli jsme ji v provedení Trudelis Leonard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu a stále zdraví váš dnešní průvodce světem hudby Bohuslav Vítek. Před chvíli jsme slyšeli monumentální symfonii Gustava Mahlera. Za několik okamžiků slyšíme podobný kolos Dmitrije Šostakoviče. Leckdo spatřuje v symfoniích

Milí posluchači, slyšeli jsme jedno z nejzávažnějších děl světové tvorby 20. století. Osmou symfonii C-moll opus 65 Dmitrije Šostakoviče. Londýnský symfonický orchestr řídil André Previn.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V červenci roku 1783 vycestoval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí do rodného Salzburku navštívit svého otce Leopolda. Na zpáteční cestě se 30. října zastavili v Linci u hraběte Jana Josefa Stun Hohensteinu, významného mecenáše umění. Hrabě využil přítomnosti slavného hosta a již na 4. listopadu uspořádal ve zdejším divadle Akademii, tedy koncert, na němž měl Mozart vystoupit jako klavírista i skladatel. Mozart však neměl s sebou žádnou symfonii, která byla tehdy obvyklou součástí programu, a proto musel během několika dnů napsat novou. Touto novou symfonií, kterou podle informací z Mozartova dopisu otci stihl zkomponovat a nazkoušet během pouhých 5 dnů, se stala symfonie číslo 36 C-dur, Kechlův seznam 425, známá jako Linecká. Jsou v ní patrné vlivy symfonického stylu Josefa Haydna, nejvýrazněji v majestátní pomalé introdukci první věty s barokně uvertýrovými tečkovanými rytmy. Je to vůbec první Mozartova symfonie s pomalou introdukcí. Symfonii vyslechneme v provedení souboru Il Pomodoro, který řídí Maxim Emelianichev.

0: Dozněla symfonie číslo 36 C-dur zvaná Linecká, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor Il Pomodoro řídil Maxim Emelianichev.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Roku 1727, krátce před svou smrtí, podepsal král Jiří I. dokument, kterým udělil Georgu Friedrichu Händlovi britské občanství. Naturalizace mu mimo jiné otevřela cestu k významným zakázkám pro britský královský dvůr. První z nich se stala hudba ke korunovaci nového krále Jiřího II., pro niž Händel zkomponoval 4 monumentální korunovační antemy. Z nich jsme vybrali závěrečný antem My Heart is Indicting, určený ke korunovaci královny Karolíny. Vyslechneme jej v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídí R.V. Nicquet.

0: Vyslechli jsme korunovační antem My Heart is in Dighting Georga Friedricha Händla v provedení souboru Le Concert Spirituel, který řídil R.V. Nicke.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua je poměrně vzácným příkladem barokní komorní hudby s obligátním čembalem. Zároveň to jsou jediná dochovaná Rameauova komorní díla. Virtuózní čembalový part je v nich vedoucím hlasem, flétna a viola da gamba spíše doprovázejí. Koncert číslo 4 z této sbírky nám nyní přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na barokní housle a Jonathan Manzon na basovou violu da gamba.

0: To byl koncert číslo 4 pro čembalo, housle a violu da gamba z cyklu Pieces de Clavecin en Concert Jeana Philippa Rameaua. Hráli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon basová viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Duchovní koncert na text 85. žalmu Herr, der du bist formals gnädig gewest pro dva soprány, dva tenory, bas, čtyřhlasý sbor, dvoje housle, tři trombony a basso continuo napsal Heinrich Schütz pro blíže neurčenou politickou příležitost na sklonku 30leté války. Mocným způsobem v něm stvárnil prosbu o boží pomoc a mír ve válkou zpustošené zemi, vrcholící vizí naplnění slov žalmu. Milosrdenství a pravda potkají se, spravedlnost a pokoj políbí se. Schützův duchovní koncert si vyslechneme v podání drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů. Gerlinde Sämen a Isabel Schickentanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bass.

0: Vyslechli jsme duchovní koncert Heinricha Schütze na text 85. žalmu Herr, der du bist vormals gnädig gewesst v interpretaci drážďanského komorního sboru se skupinou instrumentalistů a solistů Gerlinde Sämen a Isabel Schicketanz, soprán, Georg Popluc a Tobias Metger, tenor a Felix Schwantke, bas.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur, Kechlův seznam 271 od Wolfganga Amadea Mozarta je ve skutečnosti jeho čtvrtým původním klavírním koncertem. První čtyři koncerty jsou totiž úpravami děl jiných skladatelů a sedmý je určen pro tři klavíry a orchestr. Mozart jej zkomponoval roku 1777 a jde o jeho poslední klavírní koncert napsaný v Salzburku. Dílo věnoval francouzské klavíristce Louise Victoire Genami, s níž je koncert dnes spojován na místo dříve užívaného, avšak mylného přízviska Genom. V našem pořadu jej uslyšíme v podání Christiane Betzeidenhauta na kopii klavíru Antona Waltra za doprovodu Freiburského barokního orchestru, který řídí jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 9 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantáta Johanna Sebastiana Bacha Ich hatte viel Bekümmernis pochází patrně z jeho výmarského období kolem roku 1714, i když podle některých badatelů mohla vzniknout již o rok dříve jako zkušební skladba pro konkurs na místo varhaníka v Halle. Po svém příchodu do Lipska ji Bach roku 1723 revidoval pro nové provedení. Vyslechneme ji v provedení sboru a orchestr Gechinger Kantorei se solisty Miriam Feuersinger, soprán, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Christiansson, tenor, Matthias Winkler, bas. Provedení řídí Hans Christoph Rademann.